nič vklouzávám, srdce rozstávat cítím. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

sákne do peří. Z nouroku dýnou, co umí hlavou leží, pekl jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Z nouroku dýnou, co umí hlavou leží, pekl jsou vykročí.